0: Lépe Rádio Haná. Hezký víkend.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

víte, že Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio Haná. Přejeme.

0: počasí.
1: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost, deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maximálně

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Zase jednou vepravíme dobinátek. Ovšem těch hanáckých žádný vejled na jich. A i tak vás zveme na lodičke, kdež žádný gondolier vám o tyho pět nebody. Hanácký binátke si říká přerozeně Litovle. Kolem ní je hromadou ramen doslova zasakovaná řeka Morava. Jedným je Nečís s řečištěm rovnou přes město. Název pochází ze staroslovanského nečeti, což znamená téci, teda tyct. Nečís protíká aj pod litovelskou radnicou a to jenom tak někde není. Jednou za čas ovšem jeho voda rozčeřijo aj one pomyslný gondole. Při výjimečných příležitostiach se totiž nabízí svezení na loďce pod zemím pod radniční věžou. To si teda nenechte ojít, ale dobře si to hlídejte, anž to ináč je Nečís vodním radovánkám zapovězené.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Tady je Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pylových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z díva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Býci, umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Radci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vyrazíte, budete středem pozornosti.

0: kozorozi, neustále něco hledáte a taky nacházíte? Vodnáři, pokud potřebujete klid, zkuste si vyjít na dlouhou procházku. A co my ryby, umíme plavat s proudem i proti proudu. Záleží na situaci.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto

0: počasí.
1: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost s deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maxima 14 až 19, v noci 8 až 3 stupně.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedáme se do Žilča na pomezí Prostějovska a Vyškovska. Jsou místa nenápadný, předtím ale v podstatě televizní hvězde. To se dá říct i o lomu mezi Žilčem a Drysicama. Tak na půl cesty mezi dědinama je nenápadná odbočka, po které se po chvilce dostanete k doslova pohádkovýmo jezírko s půlke obklopenýmo skalama. A když říkáme pohádkovýmo, tož ne jenom tak. Lom se totiž objevil v pohádce Zahumný je drak, po vodě se toť procházela aj Majka z Gurunov v 80-kovým seriálu Spadla s oblakou a zahrál si i v četnických humoreskách. Nevede sem žádná značená cesta, musíte teda vsadit na vlastní schopnosti orientace v terénu. Ale i tak před troši dobrodružství vélet kloma mezi Žilčem a Drysicama nevenechéte.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pylových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím ústkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z díva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc, Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: slébniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
3: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
4: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
6: Rádio Hana.
7: Dobré ráno. Dobré ráno.

nějaký rituál, taneček, rozcvička, kafíčko, ať už je to cokoliv, díky moc, že taky Hanou u toho posloucháte a že si s námi užíváte ten nejlepší hudební výběr. Tak co pak pro vás máme po 7. hodině?

0: krásné ráno. 6:58.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že posloucháte. Máme tu pro vás nejvíc zpráv z našeho regionu. Sváteční prodloužený víkend může přivést na svatý kopeček davy lidí. Pokud se chystáte navštívit zoo nebo baziliku a pojedete autem, měli byste vědět, že parkovací kapacity na kopečku můžete sledovat online. Odkaz najdeme na webu report.cz. Jinak doporučujeme jet do Olomouce vlakem a pak autobusem číslo 11.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne neděle 10. května v Přerově. Bude patřit nejen všem maminkám, které mají svátek, ale také oslavám významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let. V parku Michalov mimo jiné zažijeme středověk. Víc informací nejen o letošních oslavách najdeme na webu Přerov.eu. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
1: Sport.
3: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
4: Víkend nahané, polojasný. Připravte se, že hned po něm se počasí trošku zamračí. Sobota polojasno 18 až 22, neděle jasno až skoro jasno, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Po neděli přijde zlom, čeká nás oblačnost s deštěm, bouřkami na většině území, teploty zůstanou do 23 stupňů Celsia. Od úterka potom se připravte na chladnější a deštivější týden, maxima 14 až 19, v noci 8 až 3 stupně.
1: Víkend společně.
2: Rádio, rádio, rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Všechny vás moc zdravíme, hrajeme a bavíme. Mimochodem o 7:30 si povíme, kde se v Olomouci bude dneska konat duhový jarmark a nebo jak můžeme oslavit zítřejší, tedy nedělní svátek všech maminek. Tak určitě poslouchejte dál a buďte s námi. Teď už tady pro vás máme naše květinové horoskopy.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Víci umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Radci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vyrazíte, budete

0: jak si ten dnešek můžeme užít. V Olomouci Dolní náměstí dneska ožije duhovým jarmarkem. Program s LGBT tematikou frčí od 10 až do večera, nabídne nejrůznější debaty, autorská čtení nebo taky divadlo. A je tu i pozvánka na zítřek, kdy slavíme v rámci druhé květnové neděle Den všech maminek v Olomouci, v Bezručových sadech nebo na hřiště v Pavlovičkách. Další oslavy se konají třeba v Bohuslavicích, v obecním sále, kde budou zítra odpoledne vystupovat děti z mateřské a základní školy, zaspívají všem maminkám a babičkám. Mrskle si zvou taky na Den matek v neděli do Kulturáku, budou mažoretky a pozor, tady zaspívá Honza Močoch, písničky Karla Gotta a ještě zdravíme do Senice na Hané, kde se oslavenkyně sejdou v Kulturáku zítra ve 14 hodin. Bude tady Zuška, kytarový kroužek a taky malé občerstvení. Tak co, už víte, kam s námi vyrazíte?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
0: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
8: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak. Ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
3: Ráno nahané.

0: pobavit vás i v sobotu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: nový víkend. Nahané zdravíme všechny, je skoro 7:45. Za chvilku je tu DJ Bobo anebo Dua Lipa a teď už taky pořešíme pitný režim.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Taky to tak máte, že na pití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně po malých doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
1: Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

žádný budík. Víkendová pohodička, možná, že budete dneska a zítra celou dobu jenom v pelíšku, nebo se chystáte na nějaký výlet. Klidně nám napište na náš rádiový Facebook, jaké máte plány. Na Hané po 8. hodině rozhodně máme v plánu ten nejlepší hudební výběr.

0: nebo šumperské radečky. 7.56 je aktuální čas, nahané, prčíme dál.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jste na té správné vlně. Vysíláme zprávy z našeho regionu. Až do 14. června se koná Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu a finanční i mediální podpora.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
1: Sport.
3: Příští týden se v Olomouci koná Akademie Cup 2026. To je tradiční turnaj regionálních fotbalových akademií, tentokrát navíc s účastí reprezentačního výběru mládeže do 14 let. Hraje se od pondělí do středy na hřišti v Řepčíně, Holici a ve Slatinicích. Rozpis jednotlivých utkání najdeme na webu fotbal.cz/akademie.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude o tomto víkendu na Moravě dál, většinou polojasno, a k tomu jarně letní teploty. Asi takhle, dneska to bude jarních 18 až 22, v neděli pak letních 25 stupňů. A výhledově v dalším týdnu čekáme změnu. Zatím to vypadá tak, že se vyskytne víc přeháněk a taky se ochladí. Konkrétně v úterý má být údajně jenom 11 stupňů. Taky během víkendu si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víkend společně.
6: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: Přátelé, věřte nebo ne, ale i tohle se dá samozřejmě oslavit.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je tady sobota s datem 9. května. Svátek má ctirat. Narozeniny dneska slaví fotbalista Marek Jankulovský a nebo taky americký zpěvák Billy Joel. A jsou to taky dvě zajímavosti. Za prvé, 9. května v roce 1894 měla v Národním divadle v Praze premiéru Mariša a na dnešek taky připadá Den ztracených ponožek. A co si budem, to známe všichni. Takže teď minuta ticha za ztracené ponožky. A my už popojedem, tak poslouchejte dál a užívejte si s námi 9. květen.
1: Rádio Haná, kalendárium. I never...

0: I tahle ta romantika z Říšného tance patří do našeho playlistu. Na Hané si hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Je skoro 8:30, zdravíme všechny, přejeme pohodovou sobotu. Připomínáme, že v Olomouci se dneska běží náš oblíbený běh Barvám neutečeš v parku na Flóře. Vlastně to začne už za chvilku v 9 a minimálně do 16. hodiny bude v parku hodně živo. Těšíme se na 6 barevných zón a 2 trasy Barvám neutečeš v Olomouci. Zdravíme taky do Velké Bystřice, kde zveme na slavnost kroje a bystřické selské trhy, které proběhnou už tuto neděli. Bude spousta stánků, spousta dobrot, samozřejmě i folklorní soubory. A pozor, máme tady topinkové hody o tomto víkendu v Horce nad Moravou na pádle s tatarákem nebo se šunkou, prostě topinky s čím chcete, podle chuti. Dnes i zítra mezi 11. a 18. Tak zveme i na pádlo a užíváme si dál. Sobotu na Hané.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
9: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
12: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
2: Rádio Hana.
1: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Good morning sunshine. Ano, zdravíme, víkendové sluníčko tady u nás na Hané. Hrajeme si nejlepší hudební výběr. Je 8:45, za chvilku tady bude třeba Luis Capaldi anebo Pet Shop Boys a teď budeme mít ve vysílání tak jednu velmi legendární kapelu. Je to Žlutej pes a my se poptáme Ondřeje Hejmy, jak se vlastně kapela má a co pro nás letos chystá.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
3: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
4: Dobrý den, taky přeju.
3: Jak se máte, čím žijete?
4: Baví nás ta kapela. Slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2x75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutém psovi.
3: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
4: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Že pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
3: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
4: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
3: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
4: Ano.
3: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
4: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálový kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovský, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
3: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
4: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako je malej.
3: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naše posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
4: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
3: Děkujeme za rozhovor, jak vám to šlape na pódích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
4: Taky děkuju.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Na všechny světové strany posíláme ten nejlepší hudební výběr. Tohle je vaše víkendové rádio Hana. Zdravíme všechny a slibujeme, že hrát budeme taky po 9. hodině.

0: Bude taky nová Shakira. A nebo jedna moc pěkná vzpomínka, devadesátková, s Rickem Astleym. Jsme na té správné vlně, Rádio Hana, teď je 8.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Podíváme se spolu na další zprávy. Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše Deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová se i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
2: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
2: Sport.
4: Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v Kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na Kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů. Díky moc, že...

0: můžeme teď potkat také v Kroměříži na Chropeňské.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Radio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Nahané vracíme zpátky 90. Tohle je absolutní pohodička na víkend, značka Ideál. Tohle jsou Duran Duran. Za chvilku dorazí Shakira, která nás mimochodem pozve do zoo. Bude taky Elton John. A určitě před 9:30 pro vás budeme mít tu nejlepší zábavu v Olomouci, v Lutíně, anebo na Sovinci. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Tohle je Rádio

0: my si tady na Hané taky povídáme, přejeme pohodovou sobotu na našem rádiovém Facebooku, taky průběžně zjišťujeme, jak se máte, co děláte, co podnikáte a samozřejmě máme tedy pro vás ty nejlepší tipy, tu nejlepší víkendovou zábavu. V Olomouci Metropol dneska promítá hudební film Michael, který po celém světě způsobil totální mánii kolem krále popu Michaela Jacksona. Takže v olomouckém kině Metropol dneska Michael, Zóna Kopečku se zase koná vítání ptačího zpěvu. A co zítra? Olomoucké divadlo Tramtárie bude hrát rodinnou komedii, nebo spíš tragikomedii, Skleněný zvěřinec. A uvidíme, jaké drama to zítra bude taky na Andrově stadionu, protože olomoucká Sigma se zítra utká s pražskou Bohemkou. Utkání začíná v 15 hodin. Budeme fandit. Podíváme se taky do Lutína, kde pokračují třepčínské hody. Dneska volejbalový turnaj, zítra hodový Budíček, mše cymbálovka a odpoledne taky železný Zekon. No a podíváme se i na Sovinec, kde se aktuálně koná velkolepý rytířský turnaj až do neděle. Jsou tady taky gejklíři, sokolníci a divadlo.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
10: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
11: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď

0: datem 9. května jsme tu pro vás. Přátelé, nejsou Benátky jako Benátky. Své o tom ví taky naši furtovníci a my společně teď pojedeme na další hanácký výlet.
1: Rádio Haná uvádí hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Zase jednou vepravíme do Benátek. Ovšem těch hanáckých žádný výlet na jich. A i tak vás zveme na lodičke, kdež žádný gondoliér vám o tyho pět nebody. Hanácký Benátke si říká přerozeně Litovle. Kolem ní je hromadou ramen doslova zasakovaná řeka Morava. Jedným je Nečís s řečištěm rovnou přes město. Název pochází ze staroslovanského nečeti, což znamená téci, teda týct. Nečís protíká aj pod litovelskou radnicou a to jenom tak někde není. Jednou za čas ovšem jeho vody rozčeří ho aj one pomyslný gondole. Při výjimečných příležitostiach se totiž nabízí svezení na loďce pod zemím pod radniční věžou. To si teda nenechte ojít. Ale dobře si to hlídejte, anž to ináč je Nečís vodním radovánkám zapovězené.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
6: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich čtyři provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
7: Teda Franto, to běžím říct do holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
11: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.

0: polovinu. Když něco, tak Allegro.
1: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Radio Haná 957, jedeme dál.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Díky, že posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí kvůli opravám kanalizace.
4: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinou vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
3: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb.
1: Sport.
3: V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volíme doprava a fandíme.
1: Rádio Haná. S námi máte přehled
2: i v sobotu.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. My víme, jak bude, s nějakou tou přehánkou se počítá až příští týden, to se i mírně ochladí. O tomto víkendu dál počítáme hlavně se sluníčkem, jinak dnešní teploty by se nejčastěji měly pohybovat kolem 20 a v neděli už tam cinkne letních 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň, obou směrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
5: Rádio Haná
1: a Jukebox.
5: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

Základní otázka zní, jakou máte sobotu, přátelé, jak se máte, co podnikáte. Klidně nám napište na studiozavináč@radiohana.cz a nebo taky na náš rádiový Facebook a my vás na Hané velice rádi pozdravíme. Píše Michaela, přeje nám krásnou sobotu, dneska nás čeká dětská oslava u přátel, tak si to užijte, Míšo. Boženka se odpoledne vydá.

tak vás všechny zdravím. Rádio Hana, máme tady náš sobotní jukebox, vzkazy a pozdravy. Za chvilku se mrkneme, kam vyrážíte na nějaké ty výlety, ať už je to na kole nebo pěškobusem, a podíváme se taky na jeden speciální festival na olomouckou Flóru, a k tomu budou hrát třeba i kluci z kapely Kryštof. Tak se těšíme.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Hlídka Rádia Haná vám veze nový Šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový Šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
2: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Těšíte

0: Lintel, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
0: Jezírka Banat.cz.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
6: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého peči.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim.

0: pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana
2: a Jukebox.

0: Je to dál s vámi a pro vás Rádio Hana. Vy na našem Facebooku posíláte vzkazy, píšete nám taky tipy, jak trávíte volno. Luška píše třeba, že po té včerejší 40-kilometrové projížďce na kole do Loštic dneska jenom takovéto kochání v arboretu Machu Picchu. Vydala se tam nicméně pěšky a ten prudký závěr zvládla taky velmi poctivě. Zdravíme Milušku. No a v Olomouci na Flóře je dnes taky veselo. Je tady festival jídla, sladkostí a zábavy a posluchačka Kateřina tady dělá i doprovodné aktivity. Maluje na obličej, tak se stavte a nechte se zkrášlit.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.

0: náš sobotní jukebox, což znamená, že k dispozici je naše telefonní linka, taky mail studio@radiohana.cz, anebo jsme s vámi na Facebooku, kde se ptáme, jakou máte sobotu, jak se máte a co děláte. Klidně nám dál pište a my už za chvilku posíláme taky kapelu Miraj.
1: Radio Hana.

0: single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

0: odkazy a pozdravy z našeho Facebooku. Posluchač Břetislav hlásí, že díky sluníčku to celkem roste jako z vody, takže hned po práci nastartuje sekačku a jde krotit trávník. Břeťo, ať se daří, a píše nám taky Simona, že v Bohuňovicích máme oslavy svatého Florianka. Je to vlastně takový jarní karneval, spousta muziky, spousta dobrot. Zítra půjdeme taky do slavnostního průvodu. No každopádně na společně prožitý víkend se rozhodně těší bohuňovičtí hasiči. Takže zdravíme.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: nebo dáme Europáky. Rádio Hana, teď je 10.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to.
2: Olomouc aktuálně.
4: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnoha setkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
2: Sport.
4: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Sobota je zatím dál většinou polojasná s teplotami kolem 20. Taky v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden. Víme, jak se jezdí tady, víme, že po tomto víkendu musíme v Olomouci počítat s částečnou uzavírkou na Pražské. Bude dlouhodobá, potrvá od pondělí až do konce listopadu. Dopravní omezení tady bude probíhat ve třech etapách. A ještě se podíváme do Uničova. Tady řidiče čeká jedna kratší uzavírka, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Konkrétně teď od pondělka 11. až do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice, a to od kruháče na náměstí Osvobození až po odbočku na parkoviště. Bude tu značená objížďka, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: My ještě máme aktuálně hlášenou policejní hlídku v Olomouci na Velkomoravském a teď už jedeme dál v Juboxu za chvilku. Další vzkazy a pozdravy.
3: Rádio Hana
2: a Jubox. Nejlepší hudební výběr.

jako vždycky o víkendu. Rádio Hanám, zdravíme všechny. Dneska konkrétně řešíme, jakou máte sobotu, co děláte, co podnikáte a vy nám píšete na náš radiový Facebook. Pavlínka píše, že jde fandit dcerám a vnoučatům v Olomouci na běh Barva neutečeš. Mimochodem akce se koná až do 16. hodiny. Připravené jsou dvě trasy a minimálně 6 barevných zón. Máme se opravdu na co těšit. Petra s manželem trošku pracovní aktivity kolem baráku, ale taky přitom vaříme na ohni kotlíkový guláš k obědu. Tak dobrou chuť, Peťo. No a ještě nám píše Majda, že půjde se svým

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tady je rádio.

nahné i se slzou, samozřejmě. Jdeme dál, užíváme si sobotu a náš jukebox mezi 10. a 12. Za chvilku vás vezmeme na jednu skvělou akci na Plumlov a nebo taky na topinkové hody. Vyřídíme další pozdravy, tak poslouchejte dál.

0: Užívejte, užívejte.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení.

0: vychystaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonboniéru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
4: Těší

0: Posloucháte Hanou a my tohoto Harryho Stylesem hrajeme i pro naši věrnou posluchačku babiku Emily. Jdeme mrknout na náš Facebook na další tipy, kam můžeme společně vyrazit. Na zámku Plumlov máme dneska krásnou akci pro kluky i pro holky. Jsou to dětské rytířské hry. Kromě rytířů můžeme na Plumlovském zámku potkat i princezny a další pohádkové postavičky. Akce začíná ve 13 hodin a to nejlepší nakonec. Je to zdarma. A ještě připomínáme, že topinkové hody máme o tomto víkendu v Horce nad Moravou, na Pádle. Topinky s čím chcete, podle chuti. A my touto cestou taky pozdravujeme kapitána Dzina do kempu Pádlo a posíláme další song.
1: Rádio Hana a Jukebox.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to tady na Hané s Popelkou. Přebereme, hrajeme dál nejlepší hudební výběr a teď už společně taky vybíráme ten nejlepší opalovací krém.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Taky stojíte v drogérii před regálem s opalováky a říkáte si, jestli vám stačí ta 15, co tam zbyla od loňska, nebo raději sáhnout po 50. Pojďme se spolu mrknout, jak vlastně opalováky fungují a co ta čísla se zkratkou SPF vlastně znamenají. Zkratka SPF znamená sluneční ochranný faktor. To číslo nám říká, o jaký násobek času prodlouží naši přirozenou ochranu kůže. Pokud se bez krému spálíme za 10 minut, s SPF faktorem 30 bychom teoreticky měli být v bezpečí 300 minut. Důležité je ale vědět, že žádný krém nás nechrání úplně 100% a ani 50 není žádný neprůstřelný štít. Po každém vykoupání nebo utření ručníkem bychom se navíc měli máznout znovu. Tak a teď už si můžeme jen vychutnávat slunečné počasí, které slibuje přicházející léto.
1: Tady je Rádio Hana.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cen.

0: Posloucháte Rádio Haná, náš sobotní jukebox finišuje a další song ještě stíháme pro čtyři grácie z Olomouckého Hradiska. Holky spolu nedávno oslavili moc pěkné kulatiny Peťka, Machajda, Kučina a taky Andrejka alias Kanárek. Dohromady mají 200 a musím teda říct, že na ten věk vypadají fakt senzačně a my na Hané posíláme Adama Ďuricu všechno nejlepší.
1: Tohle je Rádio Haná.

0: myslím si, že na tu polední pohodičku se určitě bude hodit i Frankie Goes to Hollywood. Zprávy z regionu, počasí i doprava, všechno máme. Rádio Hana, teď je 11.55.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jste na té správné vlně. Vysíláme zprávy z našeho regionu. Až do 14. června se koná Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu a finanční i mediální podpora.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
1: Sport.
3: Příští týden se v Olomouci koná Akademie Cup 2026. To je tradiční turnaj regionálních fotbalových akademií, tentokrát navíc s účastí reprezentačního výběru mládeže do 14 let. Hraje se od pondělí do středy na hřišti v Řepčíně, Holici a ve Slatinicích. Rozpis jednotlivých utkání najdeme na webu fotbal.cz/akademie.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. O tomto víkendu na Moravě dál většinou polojasno a k tomu jarně letní teploty. Asi takhle. Dneska to bude jarních 18 až 22, v neděli pak letních 25 stupňů. A výhledově v dalším týdnu čekáme změnu. Zatím to vypadá tak, že se vyskytne víc přeháněk a taky se ochladí. Konkrétně v úterý má být údajně jenom 11 stupňů. Taky během víkendu si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, na Kmochově, anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní, anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách, anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: A my ještě máme hlášenou jednu policejní hlídku, a to konkrétně v Olomouci na Lipenském, tak pozor.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedáme se do Žilča na pomezí Prostějovska a Vyškovska. Jsou místa nenápadný, předtím ale v podstatě televizní hvězde. To se dá říct i o loma mezi Žilčem a Drysicama. Tak na půl cesty mezi dědinama je nenápadná odbočka, po které se po chvilce dostanete k doslova pohádkovýmo jezírko s půlke obklopenýmo skalama. A když říkáme pohádkovýmo, tož ne jenom tak. Lom se totiž objevil v pohádce Zahumný je drak, po vodě se toť procházela aj Majka z Gurunov v 80-kovým seriálu Spadla s oblakou a zahrál si i v četnických humoreskách. Nevede sem žádná značená cesta, musíte teda vsadit na vlastní schopnosti orientace v terénu. Ale i tak před troši dobrodružství vélet kloma mezi Žilčem a Drysicama nevenechéte.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.

0: místa webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: Kaufland.
1: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mamca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky ní.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota s datem 9. května. Svátek má ctirat. Narozeniny dneska slaví fotbalista Marek Jankulovský anebo taky americký zpěvák Billy Joel. A jsou to taky dvě zajímavosti. Za prvé, 9. května v roce 1894 měla v Národním divadle v Praze premiéru Mariša a na dnešek taky připadá Den ztracených ponožek. A co si budem, to známe všichni. Takže teď minuta ticha za ztracené ponožky. A my už popojedem, tak poslouchejte dál a užívejte si s námi 9. květen.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Podíváme se spolu na další zprávy.
1: Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše Deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová si i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
2: Sport.
1: Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova, provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské, platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června a připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břesově. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
4: Ivák

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď se na...

0: Andrew Stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom se popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pilové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pilových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím ústkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z diva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že posloucháte. Jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí kvůli opravám kanalizace.
4: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinů vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
3: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb.
1: Sport.
3: V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volíme doprava a fandíme.
1: Rádio Hana.
5: S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
6: Pranostika říká, májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. My víme, jak bude, s nějakou tou přehánkou se počítá až příští týden, to se i mírně ochladí. O tomto víkendu dál počítáme hlavně se sluníčkem, jinak dnešní teploty by se nejčastěji měly pohybovat kolem 20 a v neděli už tam cinkne letních 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
5: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: slunko svítí, vzduch voní, nahané, všechno kvete a my si říkáme, že ve studiu je sice dobře, ale někde na zahrádce nebo na výletě by bylo ještě líp. Doufám, že máte naladěno i v terénu.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Hana.

0: o čem se píše?
1: Jak jsme zjistili, Moravské divadlo Olomouc chystá během května další dvě derniéry. Po muzikálu Ela a přeletu nad Kukaččím hnízdem je to inscenace Teror anebo intimní hra Konečně si doma. Podrobnosti s odkazem najdeme na webu olomouc.cz. Pozor, je tu nová výstraha před nebezpečím požáru. Aktuálně platí pro Jihomoravský, Zlínský a také Olomoucký kraj. Která místa jsou nejvíc riziková, tak o tom píše report.cz. A pokud se chcete zúčastnit letošního Radiotalentu, tak neváhejte, nastartujte svou hudební kariéru s námi. Přihlaste se do konce května na webu radiotalent.cz. Držíme palce a jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Radio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to.
1: Olomouc aktuálně.
0: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnohasetkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
1: Sport.
0: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
1: Počasí.
2: Víme, jak budem. Sobota je zatím dál většinou polojasná s teplotami kolem 20. Taky v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden. Víme, jak se jezdí tady, víme, že po tomto víkendu musíme v Olomouci počítat s částečnou uzavírkou na Pražské. Bude dlouhodobá, potrvá od pondělí až do konce listopadu. Dopravní omezení tady bude probíhat ve třech etapách. A ještě se podíváme do Uničova. Tady řidiče čeká jedna kratší uzavírka, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Konkrétně teď od pondělka 11. až do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice, a to od kruháče na náměstí Osvobození až po odbočku na parkoviště. Bude tu značená objížďka, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Možná, že cyklostezky nahané jsou dneska v obležení. Pokud zrovna šlapete do pedálů nebo dobýváte nějaký hrad, my vám i do sluchátek posíláme ten nejlepší hudební výběr. A vy ostatní, co teprve ladíte formu na odpolední procházku, klídek, nic nám neuteče. Užívejte si dál víkend nahané.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz. Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
2: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová

0: parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
6: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho!

0: Rádio Hana.
1: Kam vyrazit?
2: Je tady další květnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v Olomouci na Dolním náměstí tady máme duhový jarmark. Program s LGBT tematikou frčí až do večera a nabídne debaty, autorská čtení i divadlo. Jdeme taky do Velké Bystřice, která zve na slavnost kroje a bystřické selské trhy. Ty proběhnou už teď v neděli. Náměstí bude plné stánků a dobrot a bude taky vystoupení folklorních souborů. Topinkové hody jsou o tomto víkendu v Horce na Dvoravou, na pádle. Dáme třeba s tatarákem nebo se šunkou. Zkrátka topinky dle chuti na pádle v Horce. V Lutíně zase pokračují třepčínské hody. Dneska je na programu volejbalový turnaj. V neděli hodový budíček, mše, taky cymbálovka a odpoledne tady vystoupí železný zakon. Pro velký úspěch tu máme taky hřízkování 2-0 na olomouckých Poděbradech. Křupavé, zlatavé a hodně veselé je to tady dneska i zítra. A na Sovinci se koná velkolepý rytířský turnaj až do neděle, takže sejdeme se v plné zbroji na hradě Sovinci. Budou tady i kejklíři, sokolníci a divadlo. Tak si vyberte z našich tipů a rozhodně se dál skvěle bavte.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz. Víte, že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: Buďte na té správné vlně. Vysíláme zprávy z našeho regionu. Až do 14. června se koná Dvořákova Olomouc. Festival letos nabízí klasiku, jazz i balkánské rytmy. Bude také open air koncert s hvězdami pop music, jako je například Patricie Kaňok z Vesny nebo legendární Jirka Korn. Kompletní program festivalu najdeme na dvořákovaolomouc.cz. A po roce je tady opět šance, která může zásadně změnit život začínajícím umělcům. Naše rádio také letos ve spolupráci s Olomouckým krajem a studiem Ta muzika oficiálně zahajuje 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent. Mladí hudebníci do 30 let s vlastní autorskou tvorbou mohou své přihlášky zasílat až do konce května. Na absolutního vítěze čeká profesionální produkce singlu a finanční i mediální podpora.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Povodí Moravy zahájilo opravu nádrže v Šišmě na Přerovsku. V roce 2024 ji poničila 200letá povodeň. Práce za 23 milionů korun potrvají zhruba rok a zahrnují opravy toku i odtěžení nánosů.
1: Sport.
0: Příští týden se v Olomouci koná Akademie Cup 2026. To je tradiční turnaj regionálních fotbalových akademií, tentokrát navíc s účastí reprezentačního výběru mládeže do 14 let. Hraje se od pondělí do středy na hřišti v Řepčíně, Holici a ve Slatinicích. Rozpis jednotlivých utkání najdeme na webu fotbal.cz/akademie.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude o tomto víkendu na Moravě dál, většinou polojasno, a k tomu jarně letní teploty. Asi takhle. Dneska to bude jarních 18 až 22, v neděli pak letních 25 stupňů. A výhledově v dalším týdnu čekáme změnu. Zatím to vypadá tak, že se vyskytne víc přeháněk a taky se ochladí. Konkrétně v úterý má být údajně jenom 11 stupňů. Taky během víkendu si dáváme pozor na rychlost. 30 musíme dodržovat v Olomouci, například na Svornosti, na Kmochově anebo na Krapkově u parku. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci, na Přerovské, na Okružní anebo na Slavonínské. Taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Díky moc, že posloucháte. S tímhle rádiem jedete bez nehod a bez pokut, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Víkend společně.
3: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: ladíte Hanou, jen tak koukáte do prázdna a nic neřešíte. To je ono. Takovou květnovou siestu vám teď vylepší další songy. Hoďte nohy nahoru, my se postaráme o zbytek. Tohle je vaše víkendové Rádio Hana.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
0: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: chceš něco, tak Allegro.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se nám drák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší

0: lásky totiž není konec romantiky. Naopak, je to často jediný způsob, jak se na toho druhého ráno u kafe usmát místo toho, abyste mu chtěli nasypat do snídaně projímadlo. Tak co vy, spíte v týmu nebo už jste podali žádost o spánkový rozvod?
1: Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Rádio Hana.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Podíváme se spolu na další zprávy. Letní koupací sezóna začne 1. června a my víme, jaké novinky nás čekají v Olomouci. Plavecký stadion a akvapark mírně navyšují vstupné. Za letní koupání si oproti loňsku trochu připlatíme. Jak píše Deník, na bazéně dají dospělí o 10 korun navíc. V olomouckém akvaparku celodenní vstup zdraží o 20. Rada města Prostějov schválila 3 miliony korun na vybudování nových kontejnerových tříd pro družinu při základní škole Edvarda Valenty. Nový objekt bude se stávající budovou propojen dvěma spojovacími tubusy, ale zachová se i vlastní samostatný vstup zvenčí. Moderní zázemí nabídne dětem komfortní prostor pro volnočasové aktivity.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Sport.
3: Šumperk o tomto víkendu hostí mistrovství České republiky juniorů v kuželkách. Vrcholná soutěž mladých talentů probíhá na kuželně na Tyršově stadionu. Dnes jsou na programu kvalifikace a v neděli čekají ty nejlepší juniory finálové soutěže o titul. Prestižní akce se koná pod záštitou města Šumperka a starosty Miroslava Adámka.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo skoro jasno. Místy je obloha vyloženě azurová. Teploty dnes okolo jarní dvacítky, v neděli už tam cinkne letních 25. Na sluníčku určitě. A mimochodem, máme hezčí počasí než na Pyrenejském poloostrově. Španělsko a Portugalsko totiž aktuálně hlásí občasný déšť a k tomu 16 až 20 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova, provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské, platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června a připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břesově. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Žádné zbytečné oficiality, jen čistý relax, to je Rádio Hana, váš parťák na víkend. Jsme ten nejlepší soundtrack pro velkou party i pro komorní posezení. Díky moc, že posloucháte.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Když

0: a hraních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
0: Jezírka.cz.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota s datem 9. května. Svátek má ctirat. Narozeniny dneska slaví fotbalista Marek Jankulovský anebo taky americký zpěvák Billy Joel. A jsou to taky dvě zajímavosti. Za prvé, 9. května v roce 1894 měla v Národním divadle v Praze premiéru Mariša a na dnešek taky připadá Den ztracených ponožek. A co si budem, to známe všichni. Takže teď minuta ticha za ztracené ponožky. A my už popojedem, tak poslouchejte dál a užívejte si s námi 9. květen.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 12 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že posloucháte. Jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s tříměsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí kvůli opravám kanalizace.
3: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinů vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
2: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb.
0: Sport.
2: V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volume doprava a fandíme.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v sobotu.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, májová vlažička, naroste trabička, májový deštíček, poroste chlebíček. My víme, jak bude, s nějakou tou přehánkou se počítá až příští týden, to se i mírně ochladí. O tomto víkendu dál počítáme hlavně se sluníčkem, jinak dnešní teploty by se nejčastěji měly pohybovat kolem 20 a v neděli už tam cinkne letních 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň, obou směrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Víkend společně.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Vedáme se do Žilča na pomezí Prostějovska a Vyškovska. Jsou místa nenápadný, předtím ale v podstatě televizní hvězde. To se dá říct aj o loma mezi Žilčem a Drysicama. Tak na půl cesty mezi dědinama je nenápadná odbočka, po které se po chvilce dostanete k doslova pohádkovýmo jezírko s půlke obklopenýmo skalama. A když říkáme pohádkovýmo, tož ne jenom tak. Lom se totiž objevil v pohádce Zahumný je drak, po vodě se toť procházela a jí Majka z Guruno v 80-kovým seriálu Spadla s oblakou a zahrál si i v četnických humoreskách. Nevede sem žádná značená cesta, musíte teda vsadit na vlastní schopnosti orientace v terénu. Ale i tak před troši dobrodružství vélet kloma mezi Žilčem a Drysicama nevenechéte.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct do holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná.

0: 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Yeah.
3: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
2: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
2: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela. Slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2x 75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutým psovi.
2: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Čili pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
2: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
2: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
2: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to nezkusit. No a když potom začalo to finálové kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovskýho, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
2: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako je malej.
2: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naši posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
2: Děkujeme za rozhovor, ať vám to šlape na pódiích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
3: Taky děkuju.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jsou tady naše zprávy, jdeme na to.
2: Olomouc aktuálně.
1: Jak už od nás víte, neředínský hřbitov slaví 125 let. Vyrazit můžeme na další komentovanou prohlídku. Druhý termín bude v rámci Olomoucké muzejní noci 15. května. Prohlídky jsou zdarma a sraz je vždy u hlavní historické brány. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. V Šumperku vrcholí závody větroňů. Na šumperském letišti pokračují až do neděle 10. května. Piloti podnikají mnohasetkilometrové přelety nejen do Česka, ale i k sousedním Polákům. Letadla můžeme také sledovat online. Odkaz nabízí Šumperský rej. Na zámku v Čechách pod Kosířem vystavujeme slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Je to jedno z nejznámějších děl českého malířství 19. století. Jak píše Olomouc.cz, návštěvníci mohou dílo v zámeckých prostorách obdivovat až do 20. září.
2: Sport.
1: Připomínáme základní informace ohledně mistrovství světa v ledním hokeji. To se letos koná ve Švýcarsku. Turnaj začne v pátek 15. května a finálový zápas o zlato je naplánován na neděli 31. Česká televize fanouškům slibuje, že odvysílá živě všech 64 zápasů.
2: Počasí.
3: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden. Víme, jak se jezdí tady, víme, že po tomto víkendu musíme v Olomouci počítat s částečnou uzavírkou na Pražské. Bude dlouhodobá, potrvá od pondělí až do konce listopadu. Dopravní omezení tady bude probíhat ve třech etapách. A ještě se podíváme do Uničova. Tady řidiče čeká jedna kratší uzavírka, a to kvůli rekonstrukci městského klubu. Konkrétně teď od pondělka 11. až do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice, a to od kruháče na náměstí Osvobození až po odbočku na parkoviště. Bude tu značená objížďka, tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme

0: čem se píše?
1: Jak jsme zjistili, Moravské divadlo Olomouc chystá během května další dvě derniéry. Po muzikálu Ela a přeletu nad Kukaččím hnízdem je to inscenace Teror anebo intimní hra Konečně si doma. Podrobnosti s odkazem najdeme na webu olomouc.cz. Pozor, je tu nová výstraha před nebezpečím požáru. Aktuálně platí pro Jihomoravský, Zlínský a také Olomoucký kraj. Která místa jsou nejvíc riziková, tak o tom píše report.cz. A pokud se chcete zúčastnit letošního Radiotalentu, tak neváhejte, nastartujte svou hudební kariéru s námi. Přihlaste se do konce května na webu radiotalent.cz. Držíme palce a jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjistí více o speciální akci ke Dni matek. Pojď

0: Rádio Hana. 88.
1: Hlavní odboče New Yorkské veřejné knihovny bylo 10 lidí svědky samovolného vznášení. Bylo to celé tělo mlžné zjevení. Schazovalo to knihy z polic vzdálených 20 stop.
2: To je opravdu vzrušující, jsem moc potěšen. Chci, aby se tam hned rozjel. Zkontroluj to.

0: Něco hrozného se chystá vstoupit do našeho světa a ten dům jsou zjevně dveře.
1: Musíme navázat kontakt.
2: Odkud jste?
3: Původně.
2: No dobře,
3: OK, obvyklý postup nefunguje.

Víte, teď mě napadlo, že jsme tyhle přístroje opravdu pořádně nepřeskoušeli. Teď nemá cenu si s tím dělat starost. OK, na můj povel. Spenglere, od tebe chci paprsek, který ho zablokuje. No tak, OK, drž.

Roditelé duchů, kteří stále zaplňují přední stránky novin, jdou zase na to. Tentokrát v modním klubu Růže. Tito hoši si to rozdali s jedním pěkně hnusným strašidlem a pak se do noci věnovali tanci s roztomilými dámami, které byly svědky tohoto vyrušení. Tady je Casey Kasem a budeme pokračovat.

0: svůj paprsek, nechci mít spálený obličej.
1: Dobrá, já teď otevřu past, nedívejte se přímo do ní.
2: No, to byla pěkná prácička, co?
0: Přišli jsme, viděli jsme, dali jsme tomu nahrad.
3: Viděli jste to? Co to je?
1: Dostali jsme to.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem, a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Hana.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Hana, tady jsme doma.
7: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
8: Pestré čtení se šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
9: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Baví nás bavit vás. I v sobotu. Rádio Hana.

0: Sestavovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože...

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota s datem 9. května. Svátek má ctirat. Narozeniny dneska slaví fotbalista Marek Jankulovský a nebo taky americký zpěvák Billy Joel. A jsou to taky dvě zajímavosti. Za prvé, 9. května v roce 1894 měla v Národním divadle v Praze premiéru Mariša a na dnešek taky připadá

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Posloucháte Radio Hana.

svých 21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč.

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty po ruce

tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

poslední skoby. Z pelesti vrub, kde stál plamený meč, na místo s Bohem

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Je tady jaro. Cítíte to? Spousta z nás to odnáší ucpaným nosem, kýcháním, dušností, vyrážkami i dalšími alergickými projevy. O tom si popovídáme s alergologem Mojmírem Račanským z Fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké jsou dlouhodobé následky neléčených alergií a jak velká je šance, že když tu alergii nechám být, že si tělo na alergen zvykne?
2: To je velmi dobrá otázka. Ty dlouhodobé následky mohou být poměrně nepříjemné a někdy i závažné, protože ta alergie jako taková je systémovým onemocněním. Ono je to celotělový zánět, takže pokud je člověk v tomto stavu dlouhodobě, vede to k vyčerpání toho organismu a mohou se projevovat další problémy. Další věc je potom samozřejmě i známý rozvoj astmatu, případně dalších onemocnění třeba ve formě potravinových alergií nebo některých závažných zánětlivých onemocnění střeva a žaludku. Zvyknout si můžeme na ledasco, ale zvyknout si nemůžeme na věc, která se sama o sobě mění v průběhu času. A naše životní prostředí bohužel mění ty pylové alergeny a tím pádem naše tělo nemá úplně šanci si zvyknout na to, co se děje venku.
1: Jsou na různé alergie různé prevence?
2: To určitě jsou. U těch pylových alergenů asi největší zásadou je to vyhýbat se přímé expozici. Takže pokud vím, že jsem alergický například na seno, nebudu někde, kde se seče tráva. Co se týká třeba teď těch jarních stromů, tak asi největší výhodou je to, že by se nemělo větrat v době, kdy je větrno, abyste si alergeny natáhli do postele a potom s nimi netrávili celou noc. No a co se týká těch celoročních alergenů, tam asi největší problém jsou roztoči domácího prachu. To se oslím můstkem dostáváme opět těm postelím, takže je potřeba adekvátně stlát, přelékat lůžkoviny, udržovat v bytě určité prostředí s minimální prašností. Dalším třeba závažným alergenem mohou být plísně v našich domácnostech, takže plísně by se měly samozřejmě řešit správným způsobem pomocí chemického systému a případně potom taky speciálními nátěry z diva. No a co se týká našich domácích mazlíčků, to je asi největší problém. Pokud jsme někdo alergický na zvíře, které máme v domácnosti, málo kdy se ho zbavíme. Na to si právě třeba zvyknout můžeme.
1: Alergolog Fakultní nemocnice Olomouc Mojmír Račanský. Děkujeme za váš čas a na zdraví.
2: Děkuji, hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: krabici. Ké, promiň, vama fanukula, sadila si všechny
1: je
0: peníze.
1: Je mi to, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši.

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: vstoupila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne z 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Díky, že posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí kvůli opravám kanalizace.
2: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinů vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
1: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb.
0: Sport.
1: V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volume doprava a fandíme.
0: Počasí.
3: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.